0: Rádio Slovensko.
1: Slovensko.
2: Lívinka prišla na svet so vzácnou genetickou diagnózou. Vďaka intenzívnym rehabilitáciám a nekonečnej vytrvalosti neustále

0: Vynikajúca slovenská kapela, skupina Noc a deň v rádiu Slovensko o 10 minút bude pol 8. Budeme sa ešte venovať muzike, ktorú pesničku majú radi fanúšikovia Hany Zagorovej. Predstavte si, v Česku robili veľkú anketu a táto pesnička z nej vyšla ako víťaz.
1: Mám už zase obrázky.
2: Musím říct, že to je písnička, ktorú zbožňujú. A vždycky říkám, že to je písnička, ktorá mne vlastne provází téměř celým životem a celou kariérou. A je to pravda, ja ji mám také hrozně ráda a měl jsem ji ráda vlastně od prvního okamžiku. Říkala jsem si, to je nádher.
3: Krásné auto v garáži, přepichový byt, dovolené na pláži.
4: Takže znalosť Hany Zagorovej vyniesla dva lístky na koncert kapely Kabát Robertovi Mühlbergerovi. Robo, pôjdete dozvolená na už beznádejne vypredaný koncert iba vďaka Rádiu Slovensko. Užite si to.
5: Dobré ráno, Slovensko.
6: Dobré ráno, Slovensko.

0: Faruku a dnes už jeho legendárny hit Konkalma z Rádia Slovensko. Viac skvelej hudby aj v stredu večer. Teraz tu ale máme jeden tip na výlet pre fanúšikov dopravnej histórie a železnice. Viac ako 10 rokov pred Konskou železnicou z Bratislavy do Trnavy a Serede začala fungovať trať z Českých Budejovíc do rakúskeho Linca. Vozne ťahané koňmi začali jazdiť s nákladom i s cestujúcimi už v roku 1827. Mnohé objekty tejto dráhy sa zachovali dodnes a tri z nich sa premenili na múzea. Navštívil ich redaktor Martin Karlík.
1: Rušná ulice se semaforovou křižovatkou, továrna na výrobu dřevěných tužek, dva supermarkety a mezi tím vším se krčí malé nenápadné stavení. Je to bývalý strážní domek a v něm je dnes muzeum.
2: Je časné ráno. Dráčný strážník musí před průjezdem vlaku zkontrolovat, je-li trať v jemu svěřeném úseku v naprostém pořádku.
1: Audioprůvodce přibližuje historii celé koňky z Českých Budějovic do Lince. Autor výstavy Ivo Hain.
3: Co stojí Kohinor, tak tam býval rybníček, vysušený rybníček a na jeho břehu prostě bylo vybudováno nákladové nádraží koně spřežní železnice České Budějovice Linec, posléze pak až do Mundenu a tady vlastně měl koně spřežka původně začínat. Tady vlastně ten areál okolo, co tady původně, on to patří pořád, Kohinor, ten areál okolo, tak to všechno bylo nákladové nádraží. Ono potom posléze musela ta trať být prodloužena do vnitřního města kvůli tomu, že tady nemohl být vybudován sklad soli z začátku, tak se musela trať prodloužit přes ten vypuštěný krumlovský rybník až do města, kde je, nebo býval tedy sklad soli.
4: A tohle je strážní domek. To znamená, ty strážní domky, jak byly tehdy vlastně daleko od sebe? Oni nebyly zas tak daleko.
3: No tohle je opravdu strážní domek. Někteří autoři a odborníci si marně myslí, že to je staniční budova. Není to staniční budova, protože i v análech dobových koněstřežní společnosti, té železniční společnosti, je tato budova vydaná jako strážní domek. Ty strážní domky byly stavěny podle celé trati. Ten úsek byl stanoven přibližně na 2 kilometry, jenomže byly úseky, kde ty strážní domky byly třeba 2,5 kilometru od sebe, nebo třeba méně. To je třeba případ Českých Budějovic, kdy tady máme vlastně strážní domek číslo 1, a zhruba nějakých 800 metrů po trase, vlastně takhle, tímto směrem, tak byl strážní domek číslo 2. Jo.
4: A kolik se těch strážních domků dochovalo? Vy nejste jediný tady.
3: No, když půjdeme spolu, takhle tady máme takovou krásnou mapičku přehlednou. Tady vlastně vidíte českou část ke státní hranici a tady vidíte tu část vlastně ostatní hranice do Lince. Tak když se tady podíváte, přesně tady máte fotky všech strážních domků na české straně, takže když vidíte, že tu máme nějakých 8, že jo.
1: Další muzeum koněspřežné železnice je vedle Českých Budějovic také v Bujanově a potom v rakouském Keršbamu, kde vás dokonce svezou železničním vozem taženým koněm.
5: Rádio Slovensko, pozor, záknutá. Vždy v sobotu a v nedeľu po 17. hodine. Rádio Slovensko. Viac skvelej hudby.

Rádio Slovensko. Slovensko. Lívinka prišla na svet so vzácnou genetickou diagnózou. Vďaka intenzívnym rehabilitáciám a nekonečnej vytrvalosti neustále

0: to talk about.
1: Toto je Rádio Slovensko.
2: Pondělí ráno odvezu děti, pak půjdu makat zhruba do pěti. Sedět v práci jako mnozí, se šéfem, co se po mně vozí.

0: Spoločnosť vám dnes robí Rádio Slovensko. Pamätáte si napríklad z koncertov a diskoték dymové efekty? Generátory na hmlu plnili sály alebo pódia na koncertoch. Podobná technológia slúži na ochranu čerpacích staníc pred zlodejmi. Keď sa totiž vytvorí dostatočne hustá hmla, zlodej nevidí nič a tak nemá možnosť s prípadným lupom ujsť. Novú technológiu vyskúšal na vlastnej koži alebo skôr na vlastné oči redaktor Martin Karlík.
1: Zazněl alarm a z bílé krabice u stropu za pokladnou se začalo kouřit. Bílý kouř bez jakéhokoliv zápachu, ani horký, ani studený, ale takový suchý a hlavně neprůhledný, zaplnil celý prostor.
2: Říká se tomu bezpečnostní mlha. Ta, která se používá na čerpacích stanicích, tak je netoxická, takže může přijít do kontaktu s potravinama, nezanechává žádný vlastně pohlak na povrchu.
1: Říká Vendula Kadlecová z bezpečnostní služby, která mlhová děla montuje. Během pár vteřin je celý prostor obchodu benzínky plný mlhy. Kdo neutekl ven, tak už se odtud jen tak nedostane, protože nevidí na cestu. Policie tak může zloděje chytit i s lupem. Šéf bezpečnosti sítě MOL Lukáš Resl.
3: Je to i reálný scénář, pokud vlastně dojezdový čas policie bude krátký, tak je možný, že vlastně policie ještě stihne toho pachatele zajistit na místě činu. Ale za nás je vlastně primární, aby ten pachatel nepokračoval v té loupeži a nepáchal škody v budově té čerpací stanice.
4: Už jste to museli použít?
3: V praxi jsme to ještě nepoužili s tím, že vlastně je to relativně pro nás nová technologie. Začali jsme vlastně instalovat až v druhé půlce minulého roku, takže v praxi ještě nemáme si zkušenost. Zkušenost mají pozitivní s tím už kolegové z ostatních zemí, kde už vlastně se podařilo zabránit vloupání právě za pomoci této technologie.
4: A vytipováváte si nějaký problémovější lokality, anebo řekněme, ta technologie není zas tak drahá, že si řeknete, vyplatí se nám to mít vlastně všude, kde nemáme non-stop otevřeno?
3: Tak my samozřejmě bychom chtěli rozšířit na co nejvíc stanic, ale vlastně primárně dáváme, nebo nejdříve to chceme instalovat na stanice, které máme podle nějaké naší risk analýzy, kterou si děláme k každé stanici, tak máme vyhodnocený jako nejrizikovější už z hlediska třeba předchozích incidentů nebo podobně, tam, kde už třeba nějaký pokus o vloupání byl, tam je to u nás jakoby vysoko v té risk analýze, tak na takové stanice to dáváme primárně, ale samozřejmě naším cílem do budoucna je rozšířit na co nejvíc stanic v celé síti.
1: Mlhové dělo, tedy fog kanon, se používá na stanicích, které na noc zavírají. Loupeží se zbraní totiž v posledních letech už ubylo. Větší škody působí právě zloději, kteří se vloupají do zavřené benzínky a kradou především cigarety.

0: Pred pol druhou počúvate Rádio Slovensko. A teraz máme jeden tip na výlet pre fanúšikov dopravnej histórie a železnice. Viac ako 10 rokov pred Konskou železnicou z Bratislavy do Trnavy a Serede začala fungovať trať z Českých Budejovíc do rakúskeho Linca. Voz neťahané koňmi začali jazdiť s nákladom i s cestujúcimi už v roku 1827. Mnohé objekty tejto dráhy sa zachovali dodnes a tri z nich sa premenili na múzeá. Navštívil ich redaktor Martin Karlík.
1: Rušná ulice se semaforovou křižovatkou, továrna na výrobu dřevěných tužek, dva supermarkety a mezi tím vším se krčí malé nenápadné stavení. Je to bývalý strážní domek a v něm je dnes muzeum.
2: Je časné ráno. Drážní strážník musí před průjezdem vlaku zkontrolovat, je-li trať v jemu svěřeném úseku v naprostém pořádku.
1: Audioprůvodce přibližuje historii celé koňky z Českých Budějovic do Lince. Autor výstavy Ivo Hain.
3: Co stojí Kohinor, tak tam býval rybníček, vysušený rybníček a na jeho břehu prostě bylo vybudováno nákladové nádraží koně spřežní železnice České Budějovice Linec, posléze pak až do Mundenu a tady vlastně měla koně spřežka původně začínat. Tady vlastně ten areál okolo, co tady původně, on dopatří pořád Kohinor, ten areál okolo, tak to všechno bylo nákladové nádraží. Ono potom posléze musela ta trať být prodloužena do vnitřního města kvůli tomu, že tady nemohl být vybudován sklad soli z začátku, tak se musela trať prodloužit přes ten vypuštěný krumlovský rybník až do města, kde je, nebo býval tedy sklad soli.
4: A tohle je strážní domek, to znamená, ty strážní domky, jak byly tehdy vlastně daleko od sebe? Oni nebyly zas tak daleko.
3: No tohle je opravdu strážní domek. Někteří autoři a odborníci si marně myslí, že to je staniční budova. Není to staniční budova, protože i v análech dobových koněstřežní společnosti, té železniční společnosti, je tato budova vydaná jako strážní domek. Ty strážní domky byly stavěny podél celé trati. Ten úsek byl stanoven přibližně na 2 kilometry, jenomže byly úseky, kde ty strážní domky byly třeba 2,5 kilometru od sebe, nebo třeba méně. To je třeba případ Českých Budějovic, kdy tady máme vlastně strážní domek číslo 1, a zhruba nějakých 800 metrů po trase, vlastně takhle, tímto směrem, tak byl strážní domek číslo 2. Jo.
4: A kolik se těch strážních domků dochovalo? Vy nejste jediný tady.
3: No, když půjdeme spolu, takhle tady máme takovou krásnou mapičku přehlednou. Tady vlastně vidíte českou část ke státní hranici a tady vidíte tu část vlastně ostatní hranice do Lince. Tak když si tady podíváte, přesně tady máte fotky všech strážních domků na české straně, takže když vidíte, že jich tu máme nějakých 8, že jo.
1: Další muzeum koněspřežné železnice je vedle Českých Budějovic také v Bujanově a potom v rakouském Kerschbaumu, kde vás dokonce svezou železničním vozem taženým koněm.
5: Rádio Slovensko, pozor, záklutá! Vždy v sobotu a v nedeľu po 17. hodine.